vhodná vrata. Stopil skozňa je previdno, kod zmire. Pre velikih čivlih spiče ga brat.